0: Víte, vy jak jsme vlastně nesmím přijet, když jsme toho, ha? Vy vlastně náda se svýpě hukli káli, jume náda smůz. Vy jsme toho si nejsou. Kýte!
1: Kýte!